Ježíške, hladě nevestičke, miloval som. Cud je, že nezvou nešťastia, ať ma chytia ma na mastia. Už ma chytili, aj ma namastili, nebojím sa. Už ma chytili, aj ma namastili, nebojím sa. Na zdravie!

jako pěrko z krídla holubice. Letím, si a nepadá, k tomu letu své.

iba pierko z krídla holubice. Letí si a nepadá a nepozná pasy a hranice. Nervózna je armáda.

On je hlavný hráč, podvodnícku hru nemá rád, ani babský plač. Boh sa díva do mojej hry a pravím si, nech vidí výhry, vidí